0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: sledujete tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz.

0: Vodafone.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.

0: Matrix Future Bound, Happy Alone, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM, dámy a pánové, krásné, dobré úterní ráno, máme tady 9. června, svátek nám slaví Stanislava, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a před námi je 120 minut toho nejlepšího minimálně staneční muziky. Za chviličku nás čeká novinka v našem éteru, Fisher, Rain, bude taky Rob Hess, Kalina Zenders a nebo taky si dáme Sophie Ellis Baxter, mimo jiné úžasná věc z Velké Británie. Tak držte vlnu s Dance Rádiem a přeju vám všem krásné a ničím nerušené ráno.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: výkup fee.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Sophie Ellis Baxter, Relentless Love právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Vy si dáváte úterní Dance Radio a taky úterní Ranní Fresh s Andy Roadem. Máme krátce po půl osmí, tak se pojďme podívat na to, jaké počasí nás dneska čeká. Počasí. Oproti začátku pracovního týdne to počasí se nám hodně změnilo, teploty nám klesnou o několik málo stupňů dolů a hlavně dneska čekáme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Takže pokud někam míříte ven, určitě buďte připraveni na to, že i déšť může přijít. No a denní odpolední maxima 21 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Před námi další skvělá muzika Bob Sinclair, Don Diablo, WNWN Scooter a nebo taky Tame Impala.
1: Dance. Dance Radio. Dance.

0: Coca-Cola Jenny Remix právě teďkon v éteru na 89 a 102,9 FM. Tame Impala je vlastně hudební projekt australského hudebníka Kevina Parkera. Ačkoliv název nám zní jako kapela, tak většinu hudby ve studiu skládá, nahrává a produkuje sám Kevin Parker. Na koncertech ho samozřejmě potom doprovází jakoby další muzikanti. Styl hudby kombinuje psychedelický rock, indie a elektroniku. No a v posledních letech tenhle muzikant spolupracoval například s Dua Lipou, s Weekendem a nebo třeba taky s Travisem Scottem. Samozřejmě tato věc Drákula Jenny Remix vystřelila díky sociálním sítím, díky trendům, díky TikToku, Instagramu a tak dále. A vlastně Tame Impala se přes několik málo večerů stal globální hvězdou. Ale co, já si myslím, že tato věc je poměrně hodně povedená. Ono, když si poslechnete i starší věci, tak si myslím, že by vás to mohlo zaujmout. Na Dance Radio pokračujeme dál s úterním ranním freshem, pokračujeme dál taky s muzikou. Čeká nás do 8 hodiny Roger Sanchez Kontakt anebo taky Smash Mouth All Star.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo

0: financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.

Jedna minuta nás dělí od 8 hodiny ranní Smash Mouth All Star Brit Caroline Remix právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Naprosto fantastická věc a myslím si, že k ránu tato věc rozhodně patří, protože nás skvěle naladí na ten úterní den. Pojďme se pomalu přesunout do další hodiny úterního ranního freshe. Před námi je další skvělá muzika, čeká nás třeba Adam Beyer, Close Your Eyes. Rozhodně nesmíme zapomenout ani na Jamiroquai a Runaway Grant Nelson Remix. Tak krásné ráno s Dance Radiem, blíží se nám 8 hodina raní a to je signál pro zprávy a počasí. Dance Radio. Do Česka dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc na střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Na 4 mrtvé a 17 zraněných stoupla tragická bilance sobotní smrtelné nehody autobusu v Sofii, kterou podle bulharských vyšetřovatelů způsobili účastníci nelegálních automobilových závodů s řidičskými průkazy vydanými v Česku. Zdejší policie už podle bulharských úřadů potvrdila, že dokumenty jsou pravé. Experti tvrdí, že někteří Bulhaři využívají Českou republiku k vyřízení řidičáku kvůli benevolentnějším požadavkům. Vlastní bydlení se pro Čechy stává kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zdražujícím hypotékám stále nedostupnější. Ti, kteří si kvůli pořízení bytu či domu už úvěr vzali, pak musí počítat při refixaci s vyššími splátkami. Sazby hypoték jdou totiž v posledních týdnech rychle nahoru. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, odpoledne místy s deštěm. Denní teploty vystoupají k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: I po 8 hodině si dáváte Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohleto je Cheat Code, Strain a Pecka Bloom. Věc, která nám v 8 hodin a 13 minut právě teďko na Dance Radio dohrává. A my se jdeme trošku pověnovat něčemu jinému. Každý rok je totiž odhalení hlavní stage na Tomorrowlandu jedním z největších a nejsledovanějších momentů celé elektronické scény. Letos nám ale designéři dali trošku nečekanou ochutnávku s malým předstihem. Na lahvích limitované série jednoho alkoholu totiž vůbec poprvé stvárnili samotnou centrální podobu letošní main stage. Jedná se o obří lidskou hlavu a hned se samozřejmě rozjela obří vlna spekulací, jestli bude tato masivní tvář na stage jako statická socha, nebo půjde o gigantickou digitální obrazovku, která bude během setu měnit své výrazy a emoce. To se dozvíme samozřejmě až na místě, ale vizuál těch lahví napovídá hodně. Letošní kolekce je inspirovaná tématem lidských emocí a přichází ve třech barevných provedeních, které symbolizují lásku, to je červená barva, radost je zelená barva a úžas a zázrak je logicky modrá barva. Takže takovýhle shrnutí v kostce, jak by teoreticky asi měla vypadat mainstage letošního Tomorrowlandu. No, myslím si, že to odhalení přijde za několik málo týdnů, protože Tomorrowland už je ve výstavbě a vy, co tam jedete, tak upřímně vám to závidím, ale zároveň vám to samozřejmě tady na Dance Radio přejeme. My na Dance Radio jdeme dál za muzikou, Ultranate bude také Otonou, Smaupy a nebo Rehab.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
4: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
5: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
4: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle je Rehab s peckou Ghost Town. Úžasná věc, která nám právě teďkon proletěla doslova eterem Dance Radio. 8 hodin 29 minut k tomu, to je aktuální čas. Krásné dobré ráno, pokud právě teďkon stáváte. My se jdeme podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: A pokud jste čekali azurové počasí stejně jako včera, tak to mám pro vás hodně špatnou zprávu, protože dneska se nám zatáhlo a zataženo zůstane následujících několik dní a možná se k tomu přidá i nějaká ta sprška, tak na to buďte rozhodně připraveni. Odpolední maxima 21 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a my jdeme dál na muziku Jamiroquai, Mark Knight, Ale Farben, Wilkinson, Truphonics a nebo Third Party.

8 hodin 50 minut k tomu, tady je úterní Dance Radio, úterní ranní Fresh na 89 a 102,9 FM. Third Party Live Forever právě teďko v našem éteru. No a my se pomaličku i se blížíme do samotného závěru úterního ranního Freshe. V úterý nás dneska čeká celkem nabitý program, protože hned po mně bude dopolední drive s Katie, odpoledne potom odpolední show s Michaelem C a taky nesmíme zapomenout, že od 18 hodin nám startuje pořad Showtime on air s Terkou Ročeňovou a s Michaelem C, kdy do Showtimeu dorazí nějaký zajímavý host, s kterým se tady uskuteční interview a potom samozřejmě dostane i ten DJ prostor zahrát 30-minutový guest mix, tak se máte dneska na co těšit. My do 9. hodiny dáme ještě hity Karen Harding anebo taky DJ Fresh a pecka Goldust.

Na vteřinu přesně 9 hodin ráno, vy si dáváte Dance Radio 89 a 102,9 FM. Wise, Let Me Love You právě teďko, no je to věc, která nám uzavírá úterní ranní fresh. Já vám děkuju, doufám, že jsme se tak společně hezky naladili na ten úterní den a přeju vám, abyste měli naprosto pohodové úterý. Mějte se krásně, celý den je tady pro vás připravený super program, no a já se budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se, ahoj. Dance Radio News. Na Jablonecku končí dva dodavatelé dílu pro automobilový průmysl. Propustit se chystají více než 200 lidí. Uvedla to v pondělí ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková. Let českého armádního pilota Aleše Svobody do vesmíru se patrně uskuteční v druhé půlce příštího roku. Svoboda by při něm měl dokonce pilotovat kosmickou loď Dragon americké společnosti SpaceX, kterou na oběžnou dráhu Země vynese raketa Falcon 9. Kampaň pražského dopravního podniku naštvala ochránce lidských práv bojujících mimo jiné za trans a nebinární osoby. Aktivistům je trnem v oku slogan na dvou autobusech Identifikuj se jako trolejbus. Soupravy jsou součástí kampaně k 90. výročí od zahájení provozu trolejbusu v Praze. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Odpolední maxima poté vystoupí k 21 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Pumping,

0: Přátelé, naprosto nádherná věc. Já jsem se úplně zasněla. Za náma Technicolor, Technimatic a také Satisfy. Krásná, deepová, drum and bassová věc. Pro všechny milovníky drum and bassu věřím, že jste právě teďka užili. A že taky ožíváte, protože startuje dopolední drive. Dneska v úterý s datem 9. června je s váma Katie mezi 9. a 12. A doufám, že jste si užili i taky ranní Fresh s Andym. No ale teď už moje maličkost do 12. hodiny. Samozřejmě vás čeká naprosto fantastický playlist, představíme spoustu novinek, budeme se ladit na festiáky, taky pro vás budu mít tipy na nový releasy a desky, který se teďka pořád jakoby před létem vlastně rodí. No a zároveň dneska probereme i spoustu témat okolo umělé inteligence, technologií, cestování a tak dále, takže doufám, že to pro vás bude inspirativní a taky zábavní ráno. A teď už taky vám poletí další muzika, za malou chvíli Rosquin, novinka od Alesu a Pendulum, nebo taky John Summit a Casey Lights. Takže krásný dobrý ráno a užijte si naprosto fantastickou muziku.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Zažijte léto na horách v Dachsteinvest. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachsteinvest najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
10: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
11: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na čsob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
12: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, za náma Casey White a Leo Stannard a taky Code Light na frekvencích Dance Rádia. My už se pojďme podívat taky na další vlastně zajímavý téma, pokud máte rádi zpěvačku Björk. Tak právě Björk, tak to je, jak já často říkám, nejenom z jiného trošku vesmíru, ale zároveň je to pro mě zpěvačka, teda, která pochází z Islandu a je vlastně stvárněním něčeho, co je opravdu jako nevídané. A vlastně Björk je už dlouhodobě spojená i trošku se nevšedními kostýmy, ze speciální audiovizuální show a tak dále. Pokud jste někdy byli na jejím koncertě, tak je to prostě úplně jiná dimenze, jak já často říkám. A právě Björk zahajuje momentálně novou výstavu Echolalia, neboli spíš Echolalia v Islandské národní galerii. A ta výstava představí hned tři rozsáhlý audiovizuální instalace, včetně jedný, která je vyvinutá z materiálu souvisejícího s jejím připravovaným hudebním dílem, tady novou deskou. A pokud teda se budete chystat na Island, tak rozhodně si myslím, že tuto výstavu byste neměli minout. Přímo ji najdete v rámci lista Southern Island v Reykjavíku v Národní galerii a vlastně výstava byla otevřena pro veřejnost už 30. května a nabídne hned několik částí a poputuje a bude trvat až, mám pocit, do konce roku. Tak přátelé, pokud vás to zajímá, mrkněte se přímo na profil zpěvačky, tam máte všechno důležitý, a nebo přímo na stránky Islandské národní galerie a tam se dozvíte všechno podstatné a důležité.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.
1: Two ships in the night.

Přátelé, 89 a 102.9 FM, do vašich uší jsme si na Dance Radio dali skvělý track Side to Side od Subsonic a o vokál se postarala Alaya May a my pokračujeme na Dance Radio dál před 10. hodinou. Mrkneme se, co novýho na hudební scéně a pokud máte rádi éterické Kiasmos, což je moje oblíbená dvojka, kterou tvoří úžasní muzikanti a multiinstrumentalisti Olafur Arnalds a taky Janus Rasmussen, kteří zároveň mají i svoje projekty bokem, tak si myslím, že Kiasmos asi vám, klaberům, nemusím nějak zvlášť představovat. Myslím si, že i jejich legendární debut, který vlastně nemá žádný označení a jmenuje se dva, nebo dvě, nebo jakoby tvoří dvě římské číslice, tak vlastně se můžeme těšit na takovou jako oprášenou novou verzi tohohle debutu, který je právě označený římskou číslicí dva. No a je to neuvěřitelný, museli jsme dlouho čekat, ale právě dvojice muzikantů sdílela na svých sociálních sítích novinku, protože chystá dvojku Rework It. To znamená, že to bude taková vlastně jako remixovaná verze toho debutu. Dočkáme se alternativ v jiných intencích, taky se přizvala dvojice islandský muzikanty ke spolupráci, se přidali třeba Alex Summers a nebo Sigur Rós s dalšími muzikanty a dále taky se můžete těšit na elektroniku, ambient, poslechovky a rozhodně samozřejmě takovou jako rozšířenou verzi tohohle debutu, který já naprosto miluju. Stejně jako celou tvorbu Kiasmos, protože prostě Kiasmos pro mě jako vytvořil trošku zase úplně jiný typ zvuku, poslechovky a propojení elektroniky, ambientu a dalších jako žánrů. Takže pokud vás to zajímá, mrkněte na sociální sítě Kiasmos, tam už sdílí takovej jako vizuál a upoutávku. No a asi vás zajímá, kdy to všechno bude venku. Právě debitovka Reworked by do obchodů s fyzickými nosiči měla dorazit v pátek 3. července, no a taky zároveň se dočkáme

vinilu a potom samozřejmě ve všech, na všech digitálních platformách to bude potom od 7. srpna. Takže léto bude ve znamení Kiasmos. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, naprosto úžasný producent Southstar Needed You v Etru Dance Rádia, mimochodem letos byl dokonce i v Praze, což mě trošku uniklo a doteď mě to mrzí, tak doufám a věřím, že zase brzy někde bude k vidění a k poslechu. Každopádně my ho tady na Dance Rádiu máme moc rádi a docela často v našem playlistu zní. Pojďme se teď ale také nalákat na další muziku, na kterou se můžete těšit už za chviličku, třeba Fred Gain a Leave Me Alone.

0: Nebudou chybět ani Rojksop a Poor Leanou. Opravdu krásný, ale starý kousek. Už mezi 10. a 11. budeme opět pokračovat, co se týká našeho skvělého playlistu a rozebereme spoustu zajímavých témat. Zabrousíme nejenom do světa hudby, ale omrkneme i festivaly. 10.03 aktuální čas, teď už je připravený Andy a zprávy. Dance Radio
1: News. Do Česka dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc na střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Na 4 mrtvé a 17 zraněných stoupla tragická bilance sobotní smrtelné nehody autobusu v Sofii, kterou podle bulharských vyšetřovatelů způsobili účastníci nelegálních automobilových závodů s řidičskými průkazy vydanými v Česku. Zdejší policie už podle bulharských úřadů potvrdila, že dokumenty jsou pravé. Experti tvrdí, že někteří Bulhaři využívají Českou republiku k vyřízení řidičáku kvůli benevolentnějším požadavkům. Vlastní bydlení se pro Čechy stává kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zdražujícím hypotékám stále nedostupnější. Ti, kteří si kvůli pořízení bytu či domu už úvěr vzali, pak musí počítat při refixaci s vyššími splátkami. Sazby hypoték jdou totiž v posledních týdnech rychle nahoru. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, odpoledne místy s deštěm. Denní teploty vystoupají k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, krásná věc, Lost Frequencies, So Much Beauty, jsme se tady úplně tak jako letně naladili, sice to počasí teda stojí, jak se to říká, za starou bačkoru, říká se to tak, tady dívám na kolegu Mikey, o to mě vůbec nevnímá, no to je dobře. Přátelé, aplikace Dance Radio, tu si určitě dejte, ta se vám bude v létě hodit mezi těma x aplikacema festivalovýma, který budete mít, tak apka Dance Radio je výborná v tom, že jakmile budete cestovat, tak díky tomu se nás můžete naladit úplně kdekoliv. V autě, v mobilu a prostě kdekoliv, takže danceradio.cz, přesně tak nás najdete, je to úplně zdarma, máte tam náš playlist, můžete si nás kdykoliv zapnout a taky info o našem programu a zároveň je apka k dispozici i pro všechny iPhony i Androidy. Tak si to dejte a za chviličku se dáme další muziku. Culture Shock, výborná věc, anebo taky novinka od Timmyho Trumpeta. Tak už za chvíli na danceradio.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
1: Dance Radio.

0: 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte dopolední drive na Dance Radio. A za náma Midnight Funk, česká partička, skladba s názvem Love With You. A teď už se pojďme podívat, přátelé, na novinky ve spojitosti s Tomorrowlandem. I letos nás v létě čeká letní edice. Opět dva víkendy v červenci, nabitý naprosto fenomenálním line-upem. A věřím, že asi ti z vás, co máte rádi Tomorrowland, že už máte i lístky. No a co teďka těsně před létem taky organizátoři chystají, tak je vydání limitované edice na vinilu. Vyjde speciální kompilace Constantia, která vlastně bude obsahovat celkem 20 skladeb, například od interpretů a producentů, jako je David Guetta, Martin Garrix, Sara Landry a spoustu dalších, kteří samozřejmě dlouhodobě se objevují v line-upech každý rok v rámci Tomorrowlandu. No a vlastně ta kompilace je taková jako trošku jako taková hymna vlastně celého tohohle festivalu a vlastně všechny ty skladby, které se tam objeví, vlastně zachycují spoustu emocí, zvuků, které právě podle organizátorů definují samotný Tomorrowland. Alespoň to se uvádí v oficiálním prohlášení i na sociálních sítích a vlastně při poslechu by lidé měli zažít euforii, melodický vokály, nával energie a tak dále a zároveň se máte možnost navadit už na nadcházející ročník. Tak přátelé, tohleto nebo tato kompilace vychází na vinilu. Nevím, jestli bude k dispozici i v digitální podobě. Myslím si, že ano. Pokud vás zajímá víc, tak mrkněte na sociální sítě Tomorrowlandu web, protože tam bude všechno další, podstatný a důležitý, pokud by vás všechno okolo této kompilace zajímalo. Teď už vám letí další muzika, Clean Bandit a Lute a spoustu dalších melodií, takže příjemný poslech.
1: Dance Radio. Dance Radio.

posloucháte úterní dopolední drive, který je v plném proudu i dneska mezi 9. a 12. hodinou na frekvencích Dance Rádia. A my už se pojďme podívat teďka na nové desky, které momentálně před několika dny vyšly, takže pokud rádi posloucháte ještě ucelené desky a jste zvědaví vždycky na ty novinky, jenom to nestíháte sledovat, tak mám pro vás samozřejmě hned několik tipů. A bude to dneska více takový rapový, hiphopový, a mám pro vás i několik dalších žánrů. Rozhodně doporučuji, už jsme se tenhle týden o tom bavili, grimeovýho Smeka a jeho novou desku, taková nová vlastně vlna opět jeho tvorby, kterou představil i v Roxy o uplynulém víkendu, takže určitě doporučuji. Zároveň doporučuji i třeba novou desku od Prago Union, pokud jste vyrostli na téhle partičce stejně jako já, tak jejich Nekorektum, což je taková jako už desátá deska v rámci jubilejních oslav jejich existence, tak si určitě tuhletu desku 100% dejte. Pokud máte rádi Paul McCartneyho, legendárního umělce a muzikanta, který byl samozřejmě nedílnou součástí Beatles, tak jeho novinka The Boys of Dungeon on Lane, tak o tý se už docela hodně mluví, je to 20. solovka a má naprosto, ale naprosto pozitivní recenze a všichni jsou z toho úplně odvaření, takže taky doporučuji. No a doporučím i taky českou partičku, která mě velmi nadchla taky s pátou studiovou nahrávkou, konkrétně Fotr, a je to parta Past, což je vlastně parta pod hlavičkou Ty nikdy label, takže pokud máte rádi taky rap, hip-hop a trošku takovej novej zvuk zase alternativního rapu, tak právě i tato deska si myslím, že vás bude určitě bavit. Tak tolik tipy na novinky a věřím, že pokud jste doteď nevěděli, co si třeba poslechnout, tak věřím, že jsme vás teďka malinko

Přátelé, musím říct, že tato skladba velký úspěch zaznamenala a musím říct, že stále i po letech má neuvěřitelnou energii v sobě. Sigma a taky Ella Henderson a Glitterball v éteru Dance Rádia těsně před 11. hodinou na našich frekvencích. A teď se taky pojďme naladit na další kousky, který vás čekají už za chviličku, třeba v našem éteru Tom Star.

0: Nebudou chybět ani Church, skvělá kapelka z Hayley Williams, kterou já ještě pamatuju z dob Paramore. Možná pořád je součástí i Paramore a dáme si právě i jejich společnou věc. Už mezi 11. a 12. kromě muziky rozhodně mrkneme, kam dnes můžete vyrazit, co se týká koncertů, a určitě se podíváme na další hudební novinky. Teď už Andy, zprávy a počasí, pojďme na ně, jsme Dance Radio. Dance Radio
1: News. Na Jablonecku končí dva dodavatelé dílu pro automobilový průmysl. Propustit se chystají více než 200 lidí. Uvedla to v pondělí ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková. Let českého armádního pilota Aleše Svobody do vesmíru se patrně uskuteční v druhé půlce příštího roku. Svoboda by při něm měl dokonce pilotovat kosmickou loď Dragon americké společnosti SpaceX, kterou na oběžnou dráhu Země vynese raketa Falcon 9. Kampaň pražského dopravního podniku naštvala ochránce lidských práv bojujících mimo jiné za trans a nebinární osoby. Aktivistům je trnem v oku slogan na dvou autobusech Identifikuj se jako trolejbus. Soupravy jsou součástí kampaně k 90. výročí od zahájení provozu trolejbusu v Praze. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Odpolední maxima poté vystoupí k 21 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, Churchi se taky Hayley Williams, kterou můžete znát i z Paramore na frekvencích Dance Radio, právě teď zazněly. Doufám, že i tato věc vás příjemně potěšila. Venku teda nám, chtěl jsem říct sněží, tak to asi úplně naštěstí ne, ale prší nám tam, no, to není úplně pozitivní, protože ty prognózy toho počasí na následující dny jsou teda nic moc, takže pokud teď třeba někam vyrážíte, tak si vemte radši nějaký deštník nebo pláštěnko nebo něco podobného. No ale ti z vás, co milujete Martina Garrixe, což je holandský producent a DJ, jako mladý, ale velmi talentovaný, tak momentálně chystá novou desku. To už je věc, o který se nějakou dobu mluví. Ale taky teďka zveřejnil producent další střípky z příprav této desky. No a je to mazec, protože na ní spolupracoval s dost zásadním jménem, a to s Daft Punk, tedy alespoň s jednou polovičkou Daft Punku. A právě se rozpovídal i v rámci nedávného rozhovoru pro jedno médium, že je obrovsky poctěn, že mohl právě na nový desce spolupracovat s někým takovým, protože spolupráce s Daft Punk je jeho vysněnou samozřejmě záležitostí a myslím si, že asi pro každého umělce je naprosto super, když můžete pracovat s někým, koho obdivujete a možná koho sledujete od dětství a tak dále. A i přesto, že teda Martin Garrix je řadou pro řadu lidí taky inspirací, tak si myslím, že ta nová deska bude určitě velmi potěšující. Měla by vyjít koncem letošního roku, no a právě dneska bohužel už rozpadlý francouzský duo Daft Punk zmínil, že se tam nějakým způsobem promítne. Jak, v jakou formou, tak to už nespecifikoval, ale rozhodně se máme na co těšit. Pokud by vás zajímalo víc, tak není nic jednoduššího, než sledovat opět sociální sítě umělce, protože tam s váma sdílí všechno možný a my už se teda koncem letošního roku těšíme, co nám právě přinese a jaká ta deska vlastně bude a na co se můžeme těšit. A těším se právě i na ten kolab nebo na tu spolupráci s Daft Punk, jestli to bude jenom s Tomasem nebo jako s obouma umělcema, tak to nevíme, ale věřím, že tam ten zvuk nebo že se to na tom zvuku určitě promítne. Tak uvidíme.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax. Club Mix. Rave On Air. One Way Music Podcast. A nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Česlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.

0: Service.
1: Kulturní a party servis je připravený, přátelé, a pojďme se podívat, co se kde děje v Praze. Je fakt, že to počasí teda jako dneska nic moc. Výhled na předpověď je, že by mělo pršet i v odpoledních hodinách. Nicméně, pokud byste si troufli vyrazit ven, anebo vás láká něco ve vnitřních prostorách, tak samozřejmě bude příležitost. Dneska v rámci Open House Praha můžete vyrazit od 17 hodin na prohlídku unikátního místa Fuchs 2, což je klub, ale zároveň tady najdete i prohlídku a vyrazíte v rámci procházky od stadionu ke klubu a můžete se dozvědět všechno o tomhletom místě. Celý to startuje dneska od 17 hodin. Těšit se můžete ale třeba i na další zajímavé věci, třeba v rámci Urban Talks dneska můžete vyrazit od 19 hodin na speciální talks a taky setkání s vítězi a to EU Miss Awards, takže pokud vás zajímá architektura a vlastně městský plánování a vlastně celkově ten prostor ve městě, tak už dneska můžete vyrazit od 19 hodin sem. No a mrknem se taky na cvičení, třeba dnes technopilates, můžete si jít zacvičit do Roxy dneska od 18 hodin na techno a v rámci toho to spojit se cvičením. No a mrknem se ještě i na koncerty, který se na vás dneska chystá. Malostranská beseda, dneska Ivan Hlastrio od 20 hodin. Pokud máte rádi Meet Factory, tak dnes pro vás připravuje speciální koncert kolektivu Richarda Youngs a taky Pip od 20 hodin, což jsou čeští muzikanti. Těšit se můžete dneska ještě na další místa. Pokud vás láká Jazz Dog, máte rádi funky a jazz, tak dneska Utzi Zimmerling a taky Peter Matheson a spoustu dalších muzikantů v Jazz Dogu od 21 hodin. A to není všechno. Dneska můžete vyrazit ještě i do Krosu. Co se tam dneska chystá, je techno s několika DJs, start 21. hodina a je tam vstup zdarma, takže můžete vyrazit i dneska tam. Tolik tipy, kde se co děje, věřím, že si vyberete, pokud budete mít chuť a taky čas.
0: Dance Radio. Dance Radio.

The Shapeshifters a No Holds Barred v Eteru Dance Radio 11.52. Aktuální čas, 8 minut nám zbývá do 12. hodiny, ještě určitě stihnem. Poslední dvě věci, třeba taky Dennis Shepard a Avion. A pak už zprávy a počasí v celou s Endym. Přátelé, pozvánka na dnešní odpoledne a večer, to nesmí chybět. Odpolední show a kolega Michael C. mezi 14. a 18. hodinou. No a dneska vás čekají také naše pravidelné pořady. Určitě poslouchejte i v podvečer a večer, protože vás čeká pořad Showtime, kterým vás provede Terka a taky Mikey. A dneska dorazí host DJka Bára. Takže pokud chcete zjistit všechno o DJce Báře, tak dneska speciální rozhovor a také guest mix mezi 18. a 19. hodinou. No a v dalších pozdějších hodinách vás čekají další pořady, třeba Tritonal a Tritonia Radio Show, nebude chybět ani Jamie Jones Hot Robot a nebo Spinning Sessions a spoustu dalšího. Tak si to moc užijte.

pojďte s náma, pokud vyrážíte ven, tak deštníky sebou, protože tam prší a pršet bude až odpoledne, tak hlavně ať to všechno zvládnete, ať už vás dneska čeká cokoliv. Těším se zase zítra mezi 9 a 12 hodinou. Mějte se hezky.

Do Česka dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc na střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Na 4 mrtvé a 17 zraněných stoupla tragická bilance sobotní smrtelné nehody autobusu v Sofii, kterou podle bulharských vyšetřovatelů způsobili účastníci nelegálních automobilových závodů s řidičskými průkazy vydanými v Česku. Zdejší policie už podle bulharských úřadů potvrdila, že dokumenty jsou pravé. Experti tvrdí, že někteří Bulhaři využívají Českou republiku k vyřízení řidičáku kvůli benevolentnějším požadavkům. Vlastní bydlení se pro Čechy stává kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zdražujícím hypotékám stále nedostupnější. Ti, kteří si kvůli pořízení bytu či domu už úvěr vzali, pak musí počítat při refixaci s vyššími splátkami. Sazby hypoték jdou totiž v posledních týdnech rychle nahoru. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, odpoledne místy s deštěm. Denní teploty vystoupají k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Slyším Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Dance Radio. Dance Radio.

Na Jablonecku končí dva dodavatelé dílu pro automobilový průmysl. Propustit se chystají více než 200 lidí. Uvedla to v pondělí ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková. Let českého armádního pilota Aleše Svobody do vesmíru se patrně uskuteční v druhé půlce příštího roku. Svoboda by při něm měl dokonce pilotovat kosmickou loď Dragon americké společnosti SpaceX, kterou na oběžnou dráhu Země vynese raketa Falcon 9. Kampaň pražského dopravního podniku naštvala ochránce lidských práv bojujících mimo jiné za trans a nebinární osoby. Aktivistům je trnem v oku slogan na dvou autobusech Identifikuj se jako trolejbus. Soupravy jsou součástí kampaně k 90. výročí od zahájení provozu trolejbusu v Praze. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Odpolední maxima poté vystoupí k 21 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chutná jako krásný sen,
11: vůní budeš omámen.
10: Ve Vraňanech na vás čeká
11: Carmen, Carmen, Carmen.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
14: Dance Radio. Dance Radio.
15: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio.
1: Window kit.

Do Česka dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc na střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Na 4 mrtvé a 17 zraněných stoupla tragická bilance sobotní smrtelné nehody autobusu v Sofii, kterou podle bulharských vyšetřovatelů způsobili účastníci nelegálních automobilových závodů s řidičskými průkazy vydanými v Česku. Zdejší policie už podle bulharských úřadů potvrdila, že dokumenty jsou pravé. Experti tvrdí, že někteří Bulhaři využívají Českou republiku k vyřízení řidičáku kvůli benevolentnějším požadavkům. Vlastní bydlení se pro Čechy stává kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zdražujícím hypotékám stále nedostupnější. Ti, kteří si kvůli pořízení bytu či domu už úvěr vzali, pak musí počítat při refixaci s vyššími splátkami. Sazby hypoték jdou totiž v posledních týdnech rychle nahoru. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, odpoledne místy s deštěm. Denní teploty vystoupají k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Ladíte Dance Radio, krásný odpoledne, Eddie Tonic, Everyday, ideální taneční záležitost na start dnešní společný minimálně 4hodinovky, protože dnes vás čeká i Showtime, dorazí k nám opět další host, kdo to bude, to se dozvíte v následujících minutách, pokud budete i nadále poslouchat 89 či 102,9 FM, nebo nás taky můžete ladit online v apce nebo na webu. You Don't Ask Dennis Lloyd, Diamonds, Menu, It Might Be The Drugs, nebo Eric Pritz, to je další taneční výběr, který jsem si pro vás právě teď připravil. Buďte s náma.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: e-obuv ví. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

skvělá novinka na Dance Radio. Punt, Maypay a taky ten Whitlow. Trippin. Pokud nevíte název vaší oblíbený skladby, všechno se vždy dozvíte na webu danceradio.cz nebo taky v naší aplikaci. Tam naleznete i komplet večerní program. A i dnes pro vás máme naprosto skvělý záležitosti. Čeká vás Showtime, dnes taky projekt Triton a Tritonia Radio Show, nebude chybět Nicole Mudaber, anebo třeba Spin Sessions. Rozhodně si v úterý vyberete. Za chvilku Toys Generation, dáme Digitalism, Kenin nebo Coldplay v remixu Swedish House Mafia. Dance Radio. Dance, dance. Dance Radio. Dance

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Určite ste poznali Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall a remix od veteránu ze Swedish House Mafie. Na Dance Radio s váma dneska Majko C až do 18. Potom si dáme Showtime, kam dorazí speciální host. Hned po 15. prozradím, kdo to bude. A na co se můžete tedy dnes večer těšit. Taky dneska hodíme i očky, dneska hodíme i očko do hitparády Dance Radio Chart, do ní stále hlasujte na našem webu až do zítra.

Na Jablonecku končí dva dodavatelé dílu pro automobilový průmysl. Propustit se chystají více než 200 lidí. Uvedla to v pondělí ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková. Let českého armádního pilota Aleše Svobody do vesmíru se patrně uskuteční v druhé půlce příštího roku. Svoboda by při něm měl dokonce pilotovat kosmickou loď Dragon americké společnosti SpaceX, kterou na oběžnou dráhu Země vynese raketa Falcon 9. Kampaň pražského dopravního podniku naštvala ochránce lidských práv bojujících mimo jiné za trans a nebinární osoby. Aktivistům je trnem v oku slogan na dvou autobusech Identifikuji se jako trolejbus. Soupravy jsou součástí kampaně k 90. výročí od zahájení provozu trolejbusu v Praze. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Odpolední maxima poté vystoupí k 21 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tuzemská taneční práce Sedli v Kinney Lane, Be There For You, my jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší dance music. Dnes vás čeká opět další vydání Showtimeu. Terka přivítá ve studiu speciální hosta, kterým bude DJ Kabára, takže se těšte na rozhovor a taktéž i guest mix. Ode mě ovšem další taneční servis Higo Energy. Dáme taky novinku od Madony I Feel So Free a výbornou verzi připravila Peggy Goo. A pošlám i Drum & Bass K-Motions Generator. Tak si to pojďme užít. Úžasný úterý. Stanislava, je to nejlepší k svátku. My jsme Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
6: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Sky Motions Generator, výborný zlomený beat a ideální lákadlo na show Rave on Air, která tu je pro vás každý pondělí mezi 18. a 20. Včerejšek nebyl výjimkou. Pokud byste si chtěli poslechnout starší vydání právě Rave on Air, tak zavítejte k našemu týmu na Instač, kde naleznete jako Rave on Air na konci potržítko. 100% uslyšíte nejlepší drum and bass, teď už Clapton nebo Sneaky Sound System.
1: Dance Radio.

0: Dom Tola a s ním Nelly Furtado, It's Your Man, tady je Dance Radio, krásný odpoledne. Podíváme se společně do hitparády Dance Radio Chart. Do zítřejších 15 hodin totiž na našem webu danceradio.cz můžete hlasovat pro svoje oblíbence. Třeba pro tři novinky, minulý týden jsme nasadili Johna Summita z The Chainsmokers, All The Time, Wilkins na Skate Alex Ultraviolet a taky Meduzu s Henrym Kamamilem. Don't Wanna Go Home, jim samozřejmě můžete dát svoji volbu na našem webu. Nastupních vítězů, minulý týden Juneta s Dennis Lloyd na trojce, Fisher z novinky vyskákal na druhý místo Rain a z druhého místa na první se posunul Nicky Motions Generator. Kdo vyhraje zítra, je pořád ve vašich rukou, takže do toho a zvolte Tony podle vašeho nejlepšího svědomí. Two Colors Chemical, taky Eddie Amador nebo Deadmau5, to je další taneční servis přímo do vašich uší, tak si to užijte. Jsme Dance Radio.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: ví.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Do Česka dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc na střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Na 4 mrtvé a 17 zraněných stoupla tragická bilance sobotní smrtelné nehody autobusu v Sofii, kterou podle bulharských vyšetřovatelů způsobili účastníci nelegálních automobilových závodů s řidičskými průkazy vydanými v Česku. Zdejší policie už podle bulharských úřadů potvrdila, že dokumenty jsou pravé. Experti tvrdí, že někteří Bulhaři využívají Českou republiku k vyřízení řidičáku kvůli benevolentnějším požadavkům. Vlastní bydlení se pro Čechy stává kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zdražujícím hypotékám stále nedostupnější. Ti, kteří si kvůli pořízení bytu či domu už úvěr vzali, pak musí počítat při refixaci s vyššími splátkami. Sazby hypoték jdou totiž v posledních týdnech rychle nahoru. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, odpoledne místy s deštěm. Denní teploty vystoupají k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Robin Schulz a Harlow, All This Love, nejlepší taneční muzika, pokračuje. My už se za chvíli podíváme na hudební novinky, které nasadíme tento čtvrtek. Je to opravdu velká nálož, tak je potřeba to probrat, protože od čtvrtka kompletní novinkový servis bude dohromady znamenat 10 nových tracků a ty je potřeba si samozřejmě představit. Tak si na to počkejte, do té doby Paul Kalkbrenner, taky Calvin Harris a jeho Satisfy, anebo Madison Avenue, tady je Dance Radio.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor, chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
4: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
5: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
4: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Dance Radio. Dance Radio.

0: Madison Avenue, klasika Don't Call Me Baby, tady je Dance Radio. Slíbil jsem, že se premiérově podíváme na nálož tanečních novinek, který nasadíme už od pozítří, tedy od čtvrtka. Tak pojďme na to. Novinka pro tento týden číslo 1, Norma Jean Martin, Encore Big Dreamers. Vrací se do éteru Dance Radia i Robin Schulz, tentokrát z Barb's Better Times. Takovou pohodou Happy Houseovku dodají Riggs Records a Oli Knight Starting Right Now. Další nový single má Tiesto, tentokrát s Olivií Sebastianielli, Don't Lose Your Head. A novinku dodali Fede Legrand, Monster. Další nový kousky probereme za chvíli. Tak si na to počkejte, do té doby třeba Tyga, Hacel Mohák, Clooney nebo Gorillaz, kteří budou hrát už zítra na festivalu Rock for People.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Diplo, Blondish a Kalo, Give Them. Tady jeden z rádia, my se podíváme na zbytek novinkových singlů, jak jsem slíbil, který nasadíme tento čtvrtek. Taky se k nám vrací tuzemské duo Bury, D-Sax, jejich Namous je klasický tropical house, afro house, aktuálně jak chcete. Projekt Bless nebude v novinkách chybět, jejich Terms and Conditions zní takto. Novinku dodají opět titulové z Meduzy, tentokrát se spojili s Rennie, Silence. A hrát budeme i šapovat s Funky Tunes, Wild and Free. Já myslím, že si vyberete Jušele Fretví, David Guetta a taky Freemasons.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Na Jablonecku končí dva dodavatelé dílu pro automobilový průmysl. Propustit se chystají více než 200 lidí. Uvedla to v pondělí ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci, Kateřina Sadílková. Let českého armádního pilota Aleše Svobody do vesmíru se patrně uskuteční v druhé půlce příštího roku. Svoboda by při něm měl dokonce pilotovat kosmickou loď Dragon americké společnosti SpaceX, kterou na oběžnou dráhu Země vynese raketa Falcon 9. Kampaň pražského dopravního podniku naštvala ochránce lidských práv bojujících mimo jiné za trans a nebinární osoby. Aktivistům je trnem v oku slogan na dvou autobusech Identifikuji se jako trolejbus. Soupravy jsou součástí kampaně k 90. výročí od zahájení provozu trolejbusu v Praze. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Odpolední maxima poté vystoupí k 21 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nejlepší taneční muzika jsme Dance Radio. Loni v září vydala Lola Young svoje úspěšný album I'm Only Fucking Myself. Od té doby o sobě nedávala ikonická zpěvačka moc vidět, ale jenom až doteď. S novým singlem totiž otevírá novou kapitolu tvorby, ve který bude prýzkoumat hranice mezi radostí a bolestí a představí nám prej zvukově rozsáhlejší a emočně syrovější písně. Vy už můžete poslechnout novou songu From Down Here, která je online na streamech, a sami posoudit, jestli se jí to podařilo. Jdeme zpátky k taneční muzice, jsme Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Dance Radio. Dance Radio.

0: parádní playlist. Jsme Dance Radio. Tinaš Too Easy, můj další hudební tip pro vás. Tinaš přerušila 18-měsíční tvůrčí pauzu a poslala do světa sebevědomou, pozor, elektronickou novinku s názvem Too Easy. Tahleta americká R&B a popová rebelka, která nedávno pokořila hranici 1 miliardy streamů s hitem No Broke Boys, tímhletím singlem oficiálně zahajuje novou kapitolu svojí kariéry, a tedy víc do elektroniky. Proto tip i ode mě. Na Dance Radio další muzika. Super poslech.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
4: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
5: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
4: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.

0: Taneční odpolko končí, ovšem vy nikam neodcházejte. Za chvilku startuje Showtime. Dnes s hostem DJkou Bárou uslyšíte guest mix a taktéž rozhovor. Showtime přesně v 18 hodin. Všechno odpálí. Dnes si taky můžete poslechnout třeba projekt Tritonal, Jamieho Jonese nebo Nicole Mudeber. Mějte se úžasně, skvělý večer. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.

0: Rádio.
1: Scooter. W&W.

0: Do Česka dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc na střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Na 4 mrtvé a 17 zraněných stoupla tragická bilance sobotní smrtelné nehody autobusu v Sofii, kterou podle bulharských vyšetřovatelů způsobili účastníci nelegálních automobilových závodů s řidičskými průkazy vydanými v Česku. Zdejší policie už podle bulharských úřadů potvrdila, že dokumenty jsou pravé. Experti tvrdí, že někteří Bulhaři využívají Českou republiku k vyřízení řidičáku kvůli benevolentnějším požadavkům. Vlastní bydlení se pro Čechy stává kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zdražujícím hypotékám stále nedostupnější. Ti, kteří si kvůli pořízení bytu či domu už úvěr vzali, pak musí počítat při refixaci s vyššími splátkami. Sazby hypoték jdou totiž v posledních týdnech rychle nahoru. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, odpoledne místy s deštěm. Denní teploty vystoupají k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.
1: It's showtime on Dance Radio. Tohle je showtime na Dance Radio. Dance Radio.
2: Krásný dobrý podvečer všem, ladíte Dance Radio na 89,2 FM, jsem Terka. Michael C. si na chvilku odskočil, uvidíme, jestli se stihne aspoň rozloučit. Každopádně nejsem na vás sama. Jsme tady dneska dvě ženský, se mnou je tady DJka, která se říká Bára, ahoj.
3: Ahoj, zdravím.
2: Já jsem ráda, že jsi přijala pozvání, hlavně se těším na tvůj setík. Já když jsem slyšela ten podkresovej, tak úplně mě to navnadilo, abych šla někam do klubu. Tak co nás čeká potom v té druhé půlce, v tom guest mixu, jaký styl budeš hrát?
3: Připravila jsem si technoset, bude to takový víc hypnotický techno.
2: No, tak to se těšíme. Já na tebe mám spoustu otázek, ty si dáme za chviličku, teď to necháme trošku rozehřát a vy zůstaňte na vlně, ladíte Dance Radio, pořad show tam startuje právě teď.
1: Tohle je showtime na Dance Radio. Dance Radio.

0: To je úplně škoda do toho vstupovat. Já jsem se tady úplně tak, já bych šla tančit hned, jak jsem to slyšela. Úplně mě to tak jako, že dostalo do takový party nálady. Ladíte Dance Radio pořad Showtime. Odstartovali jsme před chvilkou, se mnou tady dnešní host DJ Kabára. Ahoj, já tě vítám ještě jednou.
1: Taky zdravím ještě jednou.
0: Pěkně s nám to odstartovala, musím říct. Na začátek bychom asi mohli zmínit, jak dlouho vlastně hraješ.
1: Hraju něco přes rok. To si tak dobře pamatuju.
0: A jak jsi k tomu dostala vůbec, k tomu hraní?
1: No, tak řekla bych tak jako náhodou, dá se říct.
0: Šla si na party, nelíbilo se ti, jak tam někdo hrál, tak jsi řekla, já to odehraju líp, tak.
1: Skoro. No, spíš to bylo tak jako, že nějak vlivem nějakých životních situací, tak se staly nějaké změny, díky kterým jsem ale poznala lidi, kteří v té době už nějakým způsobem ať už koketovali s hraním, nebo už hráli aktivně. A tím, že jsem začala poměrně dost času trávit právě s touhle skupinou lidí, tak a přičuchla jsem si k tomu, jednak jsem chodila na ty akce víc, než jsem asi dřív chodila. A měla jsem možnost jakoby do toho nahlídnout, tak postupem času, nebylo to úplně hned, tak jsem se k tomu dostala.
0: A učila jsi sama, nebo jsi měla nějakého pomocníka, kdo tě učil?
1: No, tak takhle. Nejdřív vlastně úplně jako první, já říkám na lejvárnu, jsem měla od svého kamaráda, tím ozdravím, to je taky DJ Adam Hazer, kdy jsem měla takovou jakože první asi hodinovku, že jsem si to šla ošahat k němu domů, zkusit si to, jestli by mě to jako vůbec bavilo. No a po téhle hodinovce jsem přišla domů a ještě ten večer jsem si objednala takový to základní, říkám náčení, takže kontroler,
0: hezký,
1: všechno tohle z toho. A začala jsem si to, já říkám, tak jako šudlat doma, že se to budu tak jako doma hrát, spíš pro zábavu, pro kamarády doma občas, nebo to. Já jsem jako úplně nepočítala s tím, že bych hrála někdy jakoby veřejně, nebo jsem si říkala, že to bude někdy za hodně dlouho. No a potom jsem vlastně asi 2 měsíce na to, právě díky tomu Adamovi, měla první booking, který jsem měla ještě souběžně se svojí velice dobrou kamarádkou, to taky zdravím, DJka Alice. A no a tam jsem si říkala, dobře, tak já musím trošku kopnout do vrtule. A začala jsem jako doma. A já jsem víceméně intuitivně. Tam jsem si odehrála první teda svůj gig v klubu. Ale potom jsem jakoby si uvědomila, že úplně na to jakoby nestačím a že mám se hodně co učit. A potom vlastně zase tak nějak přes různě kamarády a to, tak jsem se dostala k Ance a začala jsem se učit pod vedením profesionála.
0: Ale to je jako super. Jako máš toho jakoby za tak krátkou dobu, jako mně to přijde hrozně hezký, že jsi takhle vyšoupla. A že o tobě víme hlavně, jo, že jsme na tebe narazili. No jasný, určitě. Hele, a jak časově nejdelší set si zatím hrála?
1: Nejdelší set? No teď přemýšlím. 3 hodiny. 3 hodiny.
0: A býváš před hraním ještě nervózní, nebo už to z tebe opadlo?
1: Jsem nervózní, jsem vždycky nervózní. A já si myslím, že je to správně, že člověk nervózní, protože já k tomu přistupuji jakoby s pokorou. Samozřejmě člověk má obavu, aby se jako něco nestalo, ať už mám nějaký technický issue a tak. Já vím, že mě to jako dokáže třeba i rozhodit. Ale, nebo takhle, je to už jako lepší, jo, že já se na to těším, vždycky se na to těším, protože se těším na ty lidi, jak na to budou reagovat, jaký budou reakce, to, že ty lidi to baví, na to já se hrozně těším, ale vždycky těsně před tím, třeba tu 15 minut, tak najednou dostanu takový ten jako, jo, jsem nervózní, ale je to správně, za mě je to správně.
0: A jakýho DJ nebo DJku zahraniční klidně máš ráda a jsou pro tebe případně inspirace, co se různě setů a takhle jakoby těch věcí kolem týče?
1: No, to je zajímavá otázka. Já jako nemůžu vyloženě říct, jako, že mě je někdo vyloženě inspirací, že mě je inspirací úplně každý. Mě je úplně každý, kdo do toho prostě vkládá něco svýho, kdo prostě na sobě neustále pracuje. A nebo se to bude nutně jakoby zahraniční umělci, ale pro mě jsou jako důležitý umělci tady u nás. A třeba díky tomu hraní jsem se dostala vlastně do komunity lidí, kteří hrajou a nejsou třeba tak vyhlasní, jako jsou zahraniční umělci nebo prostě velký jména. Ale jsou to lidi, kteří to dělají s velkým nadšením, fakt jsou skvělí. A jsou i mými přáteli a vím, že se od nich jako můžu učit a že mě to posouvá. A to je nejenom hraní, ale jakoby lidsky, protože každý je unikátní a každý má nějaký svůj příběh. A to je podle mě, to jsou lidi, kteří mě jakoby inspirují.
0: A tohle by mělo být, kolem té hudby by to takhle mělo být. Hlavně občas se stane, že člověk vyrazí do klubu na nějakého headlinera a ve finále hraje líp ten, co hraje před ním nebo po něm. Takže
1: to se stává, taky už jsem to zažila.
0: A je někdo, s kým by si ráda zahrála back to back set?
1: No tak určitě s Ancou. A potom bych se ráda zahrála s Alice, s mojí kamarádkou, ještě jsme se k tomu za tu dobu nedostali. A tak určitě jako to je záležitost, ještě jsem vlastně B2Bčko nehrála s nikým, takže pro mě to bude taková jako výzva, si myslím, a těším se na to.
0: Tak holkám už si dala vidět takhle jako do éteru, že by se si mohli zahrát, takže třeba s tím něco taky udělají. A na jaký akci by si třeba ráda v budoucnu zahrála? Je nějaká taková?
1: Tak já jsem měla, když jsem začínala, tak jsem měla nějakou představu. A samozřejmě s postupem času se to mění. A asi by bylo fajn se zahrát na nějakém velkém festivalu. Ale pro ně jsou důležitější takový jako třeba menší, ale jako dobrý kluby tady u nás. Ale mně se třeba teď splní jedno hraní, že budu hrát teda na prvním festivalu svým, na Unity Rage, ten je v červenci, ten dvoudenní festival, takže pro mě to je taková hodně velká výzva a těším se na to a samozřejmě zase přistupuji k tomu s pokorou.
0: Hezky. A sdílíš to na svém Instagramu, kde hraješ?
1: Určitě, vždycky postupně přidávám a budu postovat.
0: Protože kdyby jsi dneska někomu fakt jako hodně líbila, chtěl si tě najít, tak aby viděl jak, samozřejmě, no. Že jo? Na jakém neobvyklém místě by si třeba v budoucnu chtěla zahrát?
1: Jo, na obvyklém místě. To takových míst by mohlo být spoustu teďkonc.
0: Někdo říká třeba v lese, někdo zase někde na sněhu, někde nahoře, někdo v balonu.
1: Tak v balonu se to nedokážu úplně živě představit teda. S mým strachem z výšek.
0: To máme asi stejně úplně.
1: Nebyla schopná zmáčknout zase ani play. Ale ježiš, já jsem nad tím asi úplně takhle jako nepřemýšlela. Jo, jakože netuším, jako bylo by určitě hezký, třeba dokážu si představit někde v poušti, takový prostě taková.
0: Jo, takový menší Burning Man.
1: Třeba
0: a teď otázka pro tebe jako ženskou, jako DJku. Řešíš, jak vypadáš u hraní, třeba co si vemeš na sebe, jak se učíš a tak?
1: To je zajímavá otázka. Tak
0: Já se na to ptám každý ženský, co sem přijde, takže.
1: Jako řešila jsem to samozřejmě hodně. To je zrovna otázka, kterou jsme teď nedávno probírali, kdy mi šlo o to, abych jako dobře vypadala a to. Teď postupně se dostávám k tomu, že primárně se potřebuji cítit dobře, aby mě jako jsem nějaký ten volný pohyb a abych celou dobu nemyslela na to, jako že super, vzala jsem si dobrý outfit, ale vlastně se v tom nemůžu jako pohybovat a celou dobu myslím jakoby na to. Tak jako určitě jsem žena, takže je to důležité pro mě, ale zjišťuju, že jsou jako důležitější věci.
0: A jaký styl třeba hudby posloucháš ve volném čase? Je to taky taneční hudba nebo nějaký úplně jiný styl?
1: A to je hrozně podle nálady. Jakože já nemám problém, jakože já mám ráda techno, takže se pouštím, jak jsme se i bavili tady mimo záznam, tak třeba když jdu autě, tak pouštím si techno, protože je to takový energický a to mě jakoby baví. No ale pak mám období, kdy si pouštím prostě něco pomalejšího, klidnějšího. Samozřejmě i takový, já říkám, tady vykopávky, takže hodně jako 90ky a podobně.
0: Jo, takže taky občas si pustím v koupelně.
1: Jsem taková multižánrová, takže v podstatě cokoliv.
0: A máš třeba k tomu nějaký ještě koníčky? Nebo máš jenom hudbu?
1: Já, tak koníčky, tak určitě by se něco našlo. Já dělám taky nějak jako od všeho něco. Jakože já jsem, já říkám, nedělám nic jako úplně na špičkový úrovni, ale jsem taková jakože nadšenec víceméně do všeho a ráda se pouštím jakoby do nových věcí, takže sportovní aktivity určitě, jako ráda se hýbu, chodím ráda do přírody, hajky a tak, to určitě. Nedopadá mě.
0: Tak první část rozhovoru máš za sebou, my si dáme tak 2-3 minutky pauzu, abys vydechla a potom mám pro tebe ještě něco speciálního. Není to nic těžkého, je to spíš takový, aby jsme to odlehčili, aby ses rozcvičila během toho na svůj setíček, který nás čeká už za chvilku v Éteru Dance Rádia. Takže držte vlnu, pořád Show Time pokračuje dál v Éteru Dance Rádia. It's showtime on Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tohle je Showtime na Dance Radio.
1: Přesně tak, tohle je Showtime v pořadu, pořad Showtime v éteru Dance Radia. Já jsem se tak zaposlouchala, že mi to až špatně mluví, takže mám tady poslední část rozhovoru pro našeho hosta, kterým je DJ Kabára. Mám tady pár věcí, vždycky ti řeknu jedno slovo a ty mi řekneš první věc, co ti napadne. Jo, moc nad tím nepřemýšlej, tak jdeme na to. Tak první slovo je léto.
2: Slunce.
1: Akce.
2: Party.
1: Přátelé.
2: Srdce.
1: Snídaně.
2: Brunch.
1: Ráno. A ideální večer.
2: Prosím.
1: Ideální večer.
2: Ideální večer. Svíčky.
1: Relax.
2: Sauna.
1: A o víkendu nejradši?
2: Odpočívám.
1: To je hezký. Ale zvládla jsi to všechno. Já ti moc děkuju. Teď už nás čeká jenom tvůj guest mix, který si dáme přibližně od půl. Mezitím nás čeká ještě reklamní vsuvka, takže rozhodně držte vlnu. Bude to sakra jízda, bude to velký, bude to mejdan v éteru Dance Radio. Už za chviličku DJ Kabára in the mix, takže laďte Dance Radio i za moment na 89 102,9 FM. It's showtime on Dance Radio.

0: It's showtime on Dance Radio.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Dance Radio. Dance Radio.
10: Tohle je Showtime.
9: Dance Radio. Dance

0: It's showtime on Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio. Dance Radio pořád showtime, rozjeli jsme to teda já ne, ale můj dnešní host, kterým je DJ Kabára, já ti moc děkuju, protože tohle, na to, že hraješ rock, tak bylo to neskutečný. Já normálně, když nějak klobouk, tak ho dám dolů, protože mě to tak strašně bavilo. Myslím si, že nebudu jediná, myslím si, že budeme mít plný tady Instagram zpráv, kdo to hrál, co to bylo, kde ti můžou najít. Důležitý u nás, nebo jakoby pro tebe je, určitě tě poslouchalo spousta tvých kamarádů, možná někdo z rodiny, je někdo, koho bys chtěla pozdravit?
3: Určitě, já bych v první řadě ráda poděkovala za pozvání, že jste mě pozvali.
2: No já děkuju, že jsi přišla.
3: Děkuju. A určitě bych chtěla pozdravit, všechny, co mě poslouchají. A ať už to jsou kolegové z práce, kamarádi, kamarádky, tak nějak všichni, co o tom věděli, a samozřejmě chtěla bych pozdravit i svoji maminku a svoji babičku, což jsou moje věrné faninky.
2: To je hezký.
3: Takže.
2: Tak jinak já si ti tady ještě vyblejsknu, než budeš odcházet, aby posluchači viděli, kdo zahrál tenhle výborný setík, taky ti tam označím, aby viděli, kde ti můžou najít. A já ti přeju, aby to dál šlapalo, aby si to dál užívala. My teda nekončíme, my dáme jenom menší reklamní vsuvku a za chviličku ještě asi tak 8 minutek to bude tvoje, takže kdo by si to chtěl ještě užít, tak za chviličku. Já se s váma loučím. V pořadu Showtime se uslyšíme za 14 dní, jinak společně vysílání si dáme o víkendu. V sobotu se budu těšit o 13 hodin. Tak smějte krásně, úžasně. A páčko. Pa.
3: Pa.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Dance Radio.
0: It's showtime on Dance Radio.

0: Tohle je Showtime na Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
1: Dance Radio.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
7: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
1: Dance Radio. Dance Radio.
8: This is Capture Radio with Laura Van Dam. You're now tuned in to Capture Radio.

something.

0: is, that's it for another episode of Capture Radio. I hope you felt the energy. If you enjoyed this episode, make sure you stay connected on my socials at Laura Van Dam. Have an amazing weekend, keep the energy going, and let's meet again next week.
1: Capture Radio by Laura Van Dam.
2: Dance Radio. Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Dance Radio. Dance Radio.
5: Change one thing. Change everything.
6: Everything. Everything.
5: With every beat of its tiny wings, the butterfly creates a shared rhythm. Universally altering your path and current state. With one tiny movement, the whole world can feel it. With you, keeping time. Let the shared rhythm take you somewhere only you know. Let it move you. Let it lose you. To be found again. Change one thing.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio. Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio.

great.

Dabba's on the radio. This is In the Mood.